Jungere jako diplomě a boys čengra art school ka putu čenjenika jungere jako 88.9 FM.